rád, že už nehoním krávy černým údolím. Hned jak svý koně napojím,

0: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
6: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
10: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
5: Aha, a jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
7: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společnost.

0: chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
3: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
4: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Je. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace.

0: kompenzace pro hlavu. A proto jí mám pořád krásně chladnou.
1: Takže vás nesvědí hlava?
0: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
6: Já jsem Jesse.
7: Já jsem DJ.
8: Já jsem Roxy.
7: A my jsme
9: Čivavý kapela v útulku.
6: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá bříška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
5: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na pánvi.
14: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
18: Tati, promiň, ujel mi voz.
19: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají

0: sobě. V každém soustu je znát, že Ölc peče rád.
1: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.

0: při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná.

0: ještě lépe.
1: Jaho, ne, Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
8: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
0: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady.

0: krásná znamená cítit se krásně.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: that's dumb. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.
1: Yeah. Středa, středa, středa.
2: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
6: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na krymevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
5: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
7: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
8: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
9: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
10: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
11: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi!
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
6: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
5: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
9: Tati, promiň, ujel mi bos.
10: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Krmivo pro psy tak dobré, že ho můžete jíst i vy. Čerstvé, lahodné, zdravé. Psí bufet je opravdové jídlo z přírodních surovin s doručením až k vašim dveřím. Čerstvé jídlo pro psy. Radost v každém soustu. Lesklá srst, lepší trávení a více radosti. Čerstvé jídlo, šťastní psi. Objednejte se slevou na psibufet.cz.
4: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
5: Větší, než si myslíš.
4: Proč prší?
5: Aby se starý cítil příjemně.
4: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
6: Dorazili jste do cíle.
5: Tak jo, jsme tady.
7: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
8: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
10: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
14: Aha, a jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
16: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone. Prodávej

0: Elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou nápadou.

0: plní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
2: Je. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
7: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
8: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
9: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
10: Je, a mě se odsud nechce ani preč.
11: Staraj se, viď.
10: Mají nás rádi.
11: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
10: Veď.
11: Ortopedický polštář třeba.
10: Klimošku.
11: Nebo vodní postel.
10: Nebo vodní dýmku.
9: Pomáhat mazlíčku má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
12: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
11: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
13: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě!

0: To je ono?
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na pánvi.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. To je zisku. Uf.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
3: Volkswagen.
4: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
6: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
7: Jaho, ne, Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
13: No to půjde těžko bez křídel.
12: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
13: Aha, a jak asi?
12: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
13: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
14: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
15: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
16: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
15: Při nakládání.
17: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka.
19: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
18: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
20: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opavia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
5: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
4: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
6: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
7: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na pánvi.
11: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
12: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
7: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
6: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Tati, promiň, ujel mi bos.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90. A nebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90. A nebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké.

0: Vaše pokožka bude jako na obláčku.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a hefron za 269,90. Byla.
0: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taký!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
1: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
3: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
1: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
0: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíne.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: A mají i tuhle megatelku!
8: A věci do školy!
9: A ještě něco!
6: Tenhle kanon!
0: Když něco, tak Allegro.
10: Tic-tac tu!
11: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic-tac tu! Otoč a vychutnej si oba!
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
13: Ne, vyprané v Pervolu.
12: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
15: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Livea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Livea za skvělou cenu.
16: Každý rodič umí něco jedinečného.
17: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
18: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
19: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
20: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
21: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba.
22: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
23: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
24: Quiet, please.
25: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
26: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
27: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
28: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
29: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
2: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
7: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
8: Nebo hovězí po burgundsku.
7: Vitana. A všechno dobře dopadne.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a Tesco vejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
13: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
14: Pusti.
13: Datart.
15: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
16: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
17: Třeba tenhle, co mě dostal.
18: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
19: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne? Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: V Mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku.

0: Dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek na

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá aspoň pocit, že v tu chvíli naší

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma!
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
5: Kuskus.
6: Nebo hovězí po burgundsku.
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90.

0: Byla. Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
2: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Je. Středa, středa, středa.
6: Řekni heslo.
5: Opavia.
6: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Podrobek víc spolu.
5: Tak zase ve středu.
7: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
9: Chcete taky svých 5%?
8: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
10: Tati, co je tohle za auto?
11: Taková moje srdcovka.
12: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
10: Nebo pro tebe, tati.
13: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
14: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Miki,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrada.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?

0: lajkový látky, až po samotným přelnu.
1: Správně, jsi šikulka.
2: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
4: A bych do ní svoji navíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Arriba y así es perfecto.
1: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu

0: nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
3: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: A mají i tuhle megatelku!
7: A věci do školy! A ještě něco!
5: Tenhle kanon!
8: Když něco, tak Allegro.
9: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
11: úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je chytrát. Datárt.
13: Tati, promiň, ujel mi bus.
14: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí odprovid

0: klientů, to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: si dobili pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Byla.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
5: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to

0: nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Středa.
8: Řekni heslo.
7: Opavia.
8: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Tak zase ve středu.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 15,90 krušovice 12 a Colgate zubní pasta za 39,90. Tesco. Počítejte s námi.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
12: Nebo hovězí po burgundsku.
11: Vitana. A všechno dobře dopadne.
13: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
14: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
16: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maško,
17: René Dan,
18: Monika Timková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrada.
19: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
21: Nálikový látky až po samotným přelomu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Nech do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
27: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
28: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kuponem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my se ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
7: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Jaho. Ne. Čoko.
10: To má po tobě.

0: No, Toma, já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti!
2: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
5: Umí to lítat?
6: Ne.
5: Máme to teď s sebou?
6: No jasně.
5: Zabírá to hodně místa?
6: Naopak, nabízí.
7: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
8: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
11: Jo, ale jak to vlastně začalo?
10: Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
12: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
10: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiky. Foodora. Protože chci...
13: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušnej budget.
13: Bylo to...
15: Úplně za hubičku.
16: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
17: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
18: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
1: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

like me.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
1: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!

0: a mají i tuhle megatelku.
1: A věci do školy. A ještě něco.
0: Tenhle kanon.
2: Když něco, tak Allegro.
3: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
4: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
4: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Prosečník, který není spocený.
7: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Tati, promiň, ujel mi bus.
10: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
6: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
7: Let's go, real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
7: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting.
8: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
15: Datárt nákupy.
16: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
17: Pusti.
16: Datárt.
18: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
19: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
20: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.

0: třeba tenhle, co mi dostal.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
5: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
8: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
9: Killerce něco na styling a nechting?
10: No my si ani nevidíš.
8: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
8: Bylo to... Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
12: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
13: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrada.
16: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Návykový látky až po samotným přilnu.
19: Správně, jsi šikulka.
2: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
6: Jestli chcete, pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

this car could be systematic, hydromatic, ultramatic.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα αβαλόν. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celé to mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Postarejte se o svou budoucnost.
11: To dělají moderní lidé. Investují.
12: A na to mohou být hrdí.
11: Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
15: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
16: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
2: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
3: jsme doma,
2: anebo vyrazí do světa.
3: A to klid.
2: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
4: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
7: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Úrok klesl na 3,75.
10: Cože?
9: Je, Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
11: Tohle až uvidíš, lepejš!
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
14: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
9: Nejvýhodněji si půjčíš na zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
15: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
3: Tati!
15: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
16: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
17: Takže vás nesvědí hlava?
16: Mně?

0: Ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders. Tic Tac Toe.
1: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden Tic Tac Toe. Otoč a vychutnej si oba.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
5: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
6: Tady mi všem to neposlete.
5: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
7: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Tady vám nesu něco z datártu.
9: Killerce něco na styling a nechting.
8: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.

0: Než máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Úrok klesl na 3,75.
4: Cože?
3: Je Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
4: Tohle až uvidíš, slepejš!
5: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
6: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
7: Taký!
6: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
8: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
3: Nejvýhodněji si půjčíš na zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: 3,75%!
9: Zonky, lidé lidem.
10: Tik tak tu.

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.

0: Každý rodič umí něco jedinečného.
1: Máma.
0: Mluvit dětskou řečí.
1: To umí maminka.
2: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
0: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
3: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
7: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
8: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
9: Čemku? Jenom jsem z okresu.
10: Z finančáku?
11: To bude kvůli ty faktuře zahnuji.
10: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
9: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
12: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
13: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
12: FIO.
14: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
15: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
16: Nádobí Fabíne.
17: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
18: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
19: Tady vám nesu něco z datártu.
20: Killerce něco na styling a nechting.
19: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
20: Asi slušnej budget.
19: Bylo to...
21: Úplně za hubičku.
22: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
25: Come on, let's go. Real slow. Don't you see that your scene is perfect?

u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Prosečník, který není spocený.
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tadá!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
12: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa.

0: Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
4: A mají i tuhle megatelku!
5: A věci do školy!
6: A ještě něco!
3: Tenhle kanon!
7: Když něco, tak Allegro.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
9: Hustí.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
11: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
12: Tati, promiň, ujel mi bos.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Bye bye, občas tu zaslechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej, holky se válej.

0: Je to celé to mlíko.
1: Není možný.
2: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a hefron za 269,90. Byla.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tadá!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Postarejte se o svou budoucnost.
13: To dělají moderní lidé. Investují.
14: A na to mohou být hrdí.
13: Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
17: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
18: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
19: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a

0: regenerované vlasy. Xiaoma Repair & Care. Objevte Xiaoma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
2: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
2: A to klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
3: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Come on, you don't want to hear all the horny details.
5: Are you kidding me?
4: All right, I'll tell you.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kuponem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
9: Datart nákupy.
10: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
11: Pustí.
9: Datart.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
15: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
16: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
17: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar?
18: Kuskus?
16: Nebo hovězí po burgundsku?
17: Vitana. A všechno dobře dopadne.
19: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
20: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
21: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
22: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
23: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.

0: třeba tenhle, co mi dostal.
1: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
3: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: baby, yes, seems perfect.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
2: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
6: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. A čím víc služeb si v rodině spojíte, tím víc ušetříte. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
8: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
9: Ale proč se držet při zemi?
4: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
10: A teď trojitý epet.
11: Ty si teda číslo.
10: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
11: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
12: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
13: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
14: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
13: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
15: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
16: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
17: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
18: Dáme si selfie?
19: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
17: Disciplína. To mám rád.
19: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
17: A právem na to mohou být hrdí.
19: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
20: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
21: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
22: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
23: Větší, než si myslíš.
22: Proč prší?
23: Aby se starý cítil příjemně.
22: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
24: Dorazili jste do cíle.
23: Tak jo, jsme tady.
24: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
25: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6288 korun měsíčně.
26: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
27: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
28: Jsem Ali. Jsou mi 4 roky a potřebuju operaci kyčlí. Moje panička se stará sama o celou naši rodinu

0: nemá penízky na operaci nohou. No tak se snažím hlídat aspoň štěkáním.
1: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30.

0: 500 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí, dva kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
3: Tady vám nesu něco z Datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
8: Datárt nákupy.
9: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
10: Hustí.
8: Datárt.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
16: Třeba tenhle, co mě dostal.
17: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
18: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
19: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
12: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
12: Pondělí?
4: Nic, já už musím.
12: A kolik je? Jiřinko, Jiřinko, je pondělí, musíme.
5: E.ON, nechte to na nás.
18: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
7: Nebo hovězí po burgundsku.
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
3: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne? Killerce něco na styling a nechting?
10: No my se ani nevidíš.
3: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z Datártu.
3: Killerce něco na styling a nechting.
2: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90. A nebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90. A nebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
8: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
9: Kuskus.
10: Nebo hovězí po burgundsku.
8: Vitana. A všechno dobře dopadne.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.

0: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 15,90 Krušovice 12 a Colgate zubní pasta za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
6: Pustí.
5: Datart.
7: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
8: Dneska je ale pondělí.
7: Pondělí?
8: Aha. Nic, já už musím.
7: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
9: E.ON, nechte to na nás.
10: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
11: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
3: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Dříve nesmím zperfekt.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
3: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Billa klubu za 79,90. A Kofola v Billa klubu za 21,90. Billa.
5: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
6: Kuskus.
7: Nebo hovězí po burgundsku.
5: Vitana. A všechno dobře dopadne.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
13: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
14: Datart nákupy.
15: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
16: Pustí.
15: Datart.
17: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
18: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
19: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
20: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
21: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
4: Aha. Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
5: E.ON, nechte to na nás.
6: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrada.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
11: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

podívej se mi do očí. Naposled buď chlap, snad chtěl si mi to ulehčit.

že konečně už najdeš sobě kousek cti. Tornero, přesto mi krásně zní.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: U nás byl

0: Rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
3: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
4: Pusti.
3: Datart.
0: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
5: Kuskus.
6: Nebo hovězí po burgundsku.
0: Vitana. A všechno dobře dopadne.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
11: Třeba tenhle, co mě dostal.
12: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
13: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na to nejsluší, ne?
14: Killerce něco na styling a nechting.
15: No my se ani nevidíš.
13: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
14: Asi slušný budget.
13: Bylo to...
16: Úplně za hubičku.
17: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
18: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
20: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
21: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
22: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bakárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maškova,
23: René Dan,
24: Monika Timková,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrada.
23: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
26: Nájkový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Nech do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
33: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Při nakládání.
5: Má to křídla?
6: Samá voda.
5: Ale je to nad námi.
6: Ano.
5: Tak je to nebe.
6: Trošku níž.
1: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lid. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
12: Jaho, ne, Čoko.
13: To má po tobě.
14: No, to má.

0: Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
2: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
2: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
6: Hustí.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
8: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí. Více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
18: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
19: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Vikýř,
20: Tereza
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr
21: Švancara,
20: Martin
21: Hrada.
20: Jsme přátelé?
22: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
23: Návykový látky až po samotným přelnu.
24: Správně, jsi šikulka.
25: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat.
27: Dej do ní svoji nabíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
3: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian různé druhy za 8,90. Orion ledové kaštany různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Heffron za 269,90. Bila.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi.

0: to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2, více ze života.
2: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
3: Mám levnou energii.
2: Protože?
3: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
4: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone. Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Na Vinted může být všechno znova nové.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
10: Ahoj, Sáro.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Tady vám nesu něco z Datártu.
15: Killerce něco na styling a nechting.
16: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušnej budget.
16: Bylo to!
18: Úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
20: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
21: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská, lehá se mi do pelíšku. Ale teďka nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho může přihlásit, aby se na něj pan veterinář podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
20: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
22: Neporazitelné.
23: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
24: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
25: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
26: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
3: Úrok klesl na 3,75.
4: Cože?
3: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
4: Tohle až uvidíš, lepejš!
5: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90 a Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
7: Tic tac tu.

0: i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
2: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíne.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
8: Mám levnou energii.
7: Protože...
8: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
9: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
13: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
14: A běhej, rozpohybost třeba.
15: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Tiobanka, pro všechny pozemské radosti.
16: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
17: Taky!
16: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
18: Každý rodič umí něco jedinečného.
19: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
20: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
21: Tady vám nesu něco z Datartu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
22: Asi slušnej budget.
21: Bylo to...
23: Úplně za hubičku.
24: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
25: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
26: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
27: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. If you wanna be
28: mad,
29: no a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
30: Přivítejte Adama Mišíka,
31: Moniku Bagárovou,
30: Jakuba,
31: Rybo,
30: Tomáše Zástěru,
31: Mikýř,
30: Tereza,
31: Maško,
30: René Dan,
31: Monika Tymková,
30: Petr,
31: Švancara,
30: Martin,
31: Hrano.
30: Jsme přátelé?
32: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
33: Návykový látky až po samotným přelnu.
34: Správně, slyši kulka.
33: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
30: Pojďte se podívat. Nech do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
35: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: A mají i tuhle megatelku!
8: A věci do školy! A ještě něco!
6: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
10: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
11: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
12: Větší, než si myslíš.
11: Proč prší?
12: Aby se tady cítil příjemně.
11: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
13: Dorazili jste do cíle.
12: Tak jo, jsme tady.
13: Odpovím na všechny otázky v Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
14: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
16: Hosti.
15: Datart, opravdový elektrospecialista. Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.

0: a nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Tati, promiň, ujel mi bos.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90. Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin spray nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin. A dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
1: Tady jsme!
2: Oh. Prosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
6: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
8: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
9: Allegro, to musím také vyzkoušet.
10: A mají i tuhle megatelku.
11: A věci do školy.
12: A ještě něco.
9: Tenhle kanon.
13: Když něco, tak Allegro.
14: Tady jsme.
15: Oh. Prosečník, který není spocený.
16: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
17: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
18: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
19: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
20: Větší, než si myslíš.
19: Proč prší?
20: Aby se starý cítil příjemně.
19: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
21: Dorazili jste do cíle.
20: Tak jo, jsme tady.
21: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6288 korun měsíčně.
22: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
23: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin spray nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin. A dýchej. Čas na nosní spray? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
24: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
25: O2, více ze života.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Tati, promiň, ujel mi bus.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
11: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Teď hádám já. Je to daleko?
4: Celkem jo.
3: A už jsme tam někdy byli.
4: Mm-hmm.
3: Ale tudy jedeme prvně.
4: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
1: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
5: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
6: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
14: Co?
13: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Quiet, please.
16: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder,

0: každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
3: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
8: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
11: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: A mají i tuhle megatelku!
8: A věci do školy!
9: A ještě něco!
6: Tenhle kanon!
2: Když něco, tak Allegro.
10: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
12: Větší, než si myslíš.
11: Proč prší?
12: Aby se starý cítil příjemně.
11: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
13: Dorazili jste do cíle.
12: Tak jo, jsme tady.
13: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
0: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
14: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin, sprej nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
15: Tady jsme!
16: Oh. Trosečník, který není spocený.
17: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
18: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: a nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Tati, promiň, ujel mi bus.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
4: Hosti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
5: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
16: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte stres.

0: Prepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
1: Allegro! To musím také vyšetřit!

0: se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
4: Tati, promiň, ujel mi bus.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
6: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Tady jsme!
8: Oh. Prosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
10: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
11: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušnej budget.
11: Bylo to... úplně za hubičku.
13: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
14: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin spray nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin. A dýchej. Čas na nosní spray? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.

0: takovýhle kus přeháníš?
1: A to si nevěděla dřív?
0: Když on chvíli nepostojí.
1: Zkrátka vezmeš si ho, ať jaký chce a basta.
2: Podívej se na tatínka.
0: A nevemu.
1: Kokoška, korunu!
3: Na hlavě!
1: To ne, korunovační.
4: Proč si nevemeš podpatky?
0: Ale tati...
1: Teď je akorát.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD Plus pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
11: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
12: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
13: Nádobí Fabíne.
14: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
15: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
16: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
17: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. A čím víc služeb si v rodině spojíte, tím víc ušetříte. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 spolu ušetříte vy. O2, více ze života.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé G2.

0: Generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
2: Cože?
1: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
5: Mám levnou energii.
4: Protože...
5: jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
6: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
7: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí.
8: To umí maminka.
9: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
7: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
11: Neporazitelné.
12: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
13: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.

0: see, baby, seems perfect.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
7: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: A mají i tuhle megatelku!
11: A věci do školy! A ještě něco!
9: Tenhle kanon!
12: Když něco, tak Allegro.
13: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
14: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
15: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
16: Asi slušný budget.
15: Bylo to...
17: úplně za hubičku.
18: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
20: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
21: Tati, promiň, ujel mi bus.
22: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin sprej nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený?
3: A voní svět.

0: Cože? Po mentolu. Neuvěřitelné.
1: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
1: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 288 korun měsíčně.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

až jednou za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
4: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taky!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Úrok klesl na 3,75.
8: Cože?
7: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
8: Cože?
7: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
9: Tohle až uvidíš, lepejš!
10: Tik tak tu.

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90 a Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
2: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
2: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
4: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black

0: Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
1: Každý rodič umí něco jedinečného.
2: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
3: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
4: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
5: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
6: Jasně. Bezkontaktně.
5: No vida, funguje to.
7: Co to je?
5: Platební brána na poplatky za průjezd.
7: Vždyť to je moje cesta.
5: Moje.
7: Koupil se mi.
8: Co se tady blbnete?
9: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
7: Ale že jste to vy.
5: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
10: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: Jo.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
12: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
13: Nádobí Fabíne.
12: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
14: Zaručeně lepší vaření pouze na fabíny.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
16: Hustý.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
18: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
19: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba.
20: Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
21: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarot prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
7: Hustí.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
6: Datart nákupy. Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
7: Pustí.
6: Datart.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
11: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
13: Třeba tenhle se mě dostal.

Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
3: Kuskus.
4: Nebo hovězí po burgundsku.
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting.
7: No my si ani nevidíš.
5: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušný budget.
5: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
11: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
12: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
13: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: McDonald's.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku. Zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: A mají i tuhle megatelku!
9: A věci do školy!
10: A ještě něco!
7: Tenhle kanon!
2: Když něco, tak Allegro. S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
12: Větší, než si myslíš.
11: Proč prší?
12: Aby se starý cítil příjemně.
11: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
13: Dorazili jste do cíle.
12: Tak jo, jsme tady.
13: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
14: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
15: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting.
16: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušný budget.
16: Bylo to...
18: Úplně za hubičku.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Tady jsme!
3: Oh! Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Tati, promiň, ujel mi bus.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: ucpaný nos? By nemělo být drama. Představujeme Otrivin, sprej nové generace, s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin. A dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
2: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. 2 tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.

0: Ale kdo? To musím také vyzkoušet.
1: A mají i tuhle megatelku.
2: A věci do školy.
3: A ještě něco?
0: Tenhle kanon!
4: Když něco, tak Allegro.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Tati,

0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
1: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
5: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
7: Tady jsme!
8: Trosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
10: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
2: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin spray nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
4: Pusti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tati, promiň, ujel mi bus.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrada.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
1: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
12: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los

0: platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
6: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
7: Česku chybí vitamín D. Málo slunce způsobuje, že máme nedostatek vitamínu D. Řešení? Jedna tobolka Vigantol Vitu je jako 45 minut na slunci. Pro vaši imunitu, kosti a svaly. Ať vás síla vitamínu D.

0: D provází. Vigantolvit. Vitamin D číslo 1 v Evropě. Vigantolvit.
1: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.
6: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
7: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Mango u nás s apkou za 19,90. A trvanlivé mléko s apkou za 8,90. Jen od pátku do neděle. Albert.
8: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
9: Destructo skvrnum!
10: Freshissimo! Ferum intensum!
8: A je to. Není to zas tak špatné.
11: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Powerbot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn. Tak a je to. Žádná kouzla.
12: Jen jeden Ariel Ultra Powerbot. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
13: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
14: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
15: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
19: Větší, než si myslíš.
18: Proč prší?
19: Aby se starý cítil příjemně.
18: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
20: Dorazili jste do cíle.
19: Tak jo, jsme tady.
20: Odpovím na všechny otázky v Hyundai Tucson.
21: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
22: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
23: Datárt nákupy.
24: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
25: Hustí.
24: Datárt.
26: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
27: O2. Více ze života.
28: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
29: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
30: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
31: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Maškova,
0: René Dán,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Mar-

0: Martin Hranová! Jsme přátelé?
1: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
0: Nálikový látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka!
3: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat! A dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
4: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
5: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
3: Kuskus.
4: Nebo hovězí po burgundsku.
2: Vitana. A všechno dobře dopadne.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým.

0: Jím mopem. Přivítej OneUp.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Bila klubu za 79,90. A Kofola v Bila klubu za 21,90. Bila.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...

0: výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Čibo. Tento týden Festival kávy Čibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Datart nákupy. Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
4: Pusti.
3: Datart.
5: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
6: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
8: Třeba tenhle, co mě dostal.
9: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
10: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
11: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
14: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
15: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
16: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
17: Killerce něco na styling a nechting.
18: No my si ani nevidíš.
16: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
18: Asi slušnej budget.
16: Bylo to...
18: Úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

tam, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: zaplatit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 15,90 Krušovice 12 a Colgate zubní pasta za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my se ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku banány kilo za 19,90. Pepsi Cola nebo Mirinda Multipack za 89,90. A Nivea sprchový gel 500 ml za 74,90. Kaufland.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Olma Florian, různé druhy za 8,90. Orion, ledové kaštany, různé druhy za 9,90. A Pervol prací gel za 279,90. Kaufland.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuřecí prsní řízky za 99,90 a Hefron za 269,90. Byla.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
9: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
10: Tati, promiň, ujel mi bus.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
3: Allegro! To musím také vyzkoušet.
4: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy.
6: A ještě něco.
3: Tenhle kanón.
7: Když něco, tak Allegro.
8: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
11: Pustí.
10: Datart.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Klapkart. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
3: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na tohle sluší, ne?
5: Killerce něco na styling a nechting?
4: No my se ani nevidíš. Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell. Zlepšujeme svoje služby, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Tady vám nesu něco z datártu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás

Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává

0: přírody.
1: Tati, promiň, ujel mi bos.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: A mají i tuhle megatelku!
7: A věci do školy!
8: A ještě něco!
5: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
10: Datart nákupy.
11: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
12: Hustí.
10: Datart.

0: platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 49,90 byla kučína a hrozny bílé za 19,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
2: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
3: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
5: Killerce něco na styling a nechting.
6: No my si ani nevidíš.
4: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
3: Hosti.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Když potřebujete doplnit palivo nebo odměnit posádku, nechat motor na chvíli vychladnout, vyměnit rezervu nebo dobít baterku, zastavte se na Shell.

0: zlepšujeme svoje služby. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Tati, promiň, ujel mi bus.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
2: Datart nákupy.
3: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
4: Pusti.
2: Datart.
5: Come on, let's go. Real slow. Don't you see that? Yes, he is perfect.